0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Vaša frekvencia 92,8 MHz.